selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, neslídnou, že nikde to robit nejruka.